flame in mind, the lightning in my field is off, can't help.

Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska. Mladoboleslavska.

0: najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
3: Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů, plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz

0: a práci na PC. Životopis zasílejte na prondo@prondo.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Tyca Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: Radio MB.

0: Rádio MB. Vypni hlavu, zapni nás. The summer air was soft and...
1: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad s námi poraděj, jinak jsem...

0: sukorady.cz.
1: Pozor, v pátek 10. července bude pod hradem Valečov hlučněji než na rodinné oslavě. Na pódiu to rozbalí Valda Gang, Debil Heads a Luboš Odháněl a Vix. Vezmi partu, obuj pohodlný boty, nalaď hlasivky a doraž si užít pořádnou rockovou noc pod hradem Valečov. Lístky se prodávají na www.vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz
4: Rádio MB.
5: Posloucháš správně.

0: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
1: V sobotu 4. července zahraje od 19 hodin bluegrassová kapela Poutníci. V neděli vaše děti pobaví od 15 hodin divadlo s pohádkou Sněhurka a 7 trpaslíků.
0: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
1: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
2: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
3: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
2: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
3: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
2: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
3: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
4: Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

0: bylo 8 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Sbor dobrovolných hasičů v Krásné Vsi letos slaví 140 let od svého založení. 4. července od 10 hodin proběhne na fotbalovém hřišti okresková soutěž v požárním sportu. Následně v 14:30 odpoledne začne dětský den a oslavy se zakončí večerní zábavou, která začne v 18 hodin.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790 Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz
2: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

0: www.radiofine.cz.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz

0: si na PC. Životopis zasílejte na prondo@prondo.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: Špatný signál?
4: My jsme všude. Rádio MB.

0: Rádio MB.
1: Rádio MB.
0: Kde končí signál,
2: my začínáme.
0: Bylo 9 hodin. Kam za zábavou na mladou?

0: Zítra v 9 hodin dojde k otevření výstavy Svatý Jan Nepomucký, která představuje podobu a proměnu úcty ke svatému Janu Nepomuckému. Začíná se v 9 hodin v Městském paláci Tempel.
1: Radio MB. Jediné mladoboleslavské rádio.

0: 24/7 máme 3, no skoro 4 minuty po 9. hodině dopolední. My jsme Rádio MB, no a já vám samozřejmě přeju, aby se vám hezky při pondělku s datem 29. června poslouchalo. No tak doufám, že se máte skvěle i v těchto tropických dnech. Meteorologové nám na dnešek slibují nějaké ty bouřky, ale jak tak jsem koukal na počasí na Mladoboleslavsku, úplně to nevypadá. Pojďme se podívat, co se budeme hrát. Bude DJ Bobo nebo třeba taky Ace of Base a dáme si třeba tu Avisu. Tak zůstávejte dál dobře naladěni při pondělku.
1: Rádio MB. Zapni a neřeš.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí.

0: Další devadesátka je za námi, Intermission Piece of My Heart. Máme 9 hodin a 15 minut. Tady je Radio MB. No a koukněte taky na web www.radiomb.cz. Tam samozřejmě máte nějaké ty nové články. Jaký požár řešili včera hasiči na Mladoboleslavsku, tak i to se dozvíte. No a pokud budete na webu, tak si klidně napište o nějakou tu písničku, pokud máte nějakou zamilovanou. Já vám ji rád zahraju. Dole máme chat, takový světle modrý.
1: Když ti život kope do zadku,

děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Pozor, v pátek 10. července bude pod hradem Valečov hlučněji než na rodinné oslavě. Na pódiu to rozbalí Valda Gang, Debil Heads a Luboš Odháněl a Vix. Vezmi partu, obuj pohodlný boty, nalaď hlasivky a doraž si užít pořádnou rockovou noc pod hradem Valečov. Lístky se prodávají na www.vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz
4: Radio MB.

0: jsme si dali další skvělou muziku, 9 hodin na 30 minut, Forever Young, Unstressed. No a máme pondělí 29. června, už jenom zítřek a přehoupne se nám to v červenec. Co nás čeká teď, dáme si další skvělou muziku, bude tu Avisa. No a taky vás můžu pozvat na Valečovské léto, další koncert tam bude 10. července, vystoupí tam Valda Gang, Debil Heads a taky Luboš Odháněl a Vix. No a vy samozřejmě tady u nás na Rádiu MB v příští hodině budete moct soutěžit, o, ne v příští hodině, ale v příštím týdnu s Romanem, vlastně ono to je až za týden. Tak se neplašte, buďte v naprostým klidu a tady máte muziku.
1: Špatný signál? My jsme všude. Rádio MB.

0: Arena Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
1: V sobotu 4. července zahraje od 19 hodin bluegrassová kapela Poutníci. V neděli vaše děti pobaví od 15 hodin divadlo s pohádkou Sněhurka a 7 trpaslíků.
0: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
1: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
2: Firma Havelka Uhelné sklady, dobrý den.
3: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
2: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
3: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
2: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
3: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
4: Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

0: Labuš, Be My Lover, to byla další muzika na rádiu MB v 9 hodin 45 minut. No a vypadá to tak, že Karviná stáhla odvolání proti trestu za ovlivňování zápasů od etické komise fotbalové asociace. Co to teď znamená? No znamená to, že teď se nabídne místo v nejvyšší soutěži, tak buď to bude Táborsko, to skončilo druhé, nebo Artis Brno a následně se místo nabídne Dukle Praha, která se stoupila. No tak uvidíme, jak to všechno dopadne, uvidíme, jak to bude. Každopádně vy poslouchejte dál při pondělku Rádio MB.
1: Rádio MB. Posloucháš správně.

0: SMC Give Me The Light, to byla muzika na rádiu MB, kterou jsme se zahráli při pondělku s datem 29. června. No a nám se pomalu a jistě blíží 10. hodina dopolední. Co nás čeká po 10.? No, tak samozřejmě skvělá muzika, to je jasný. Budeme si hrát třeba hned právě po té 10. Sonoro. No a budeme si povídat třeba taky o akcích, které nás čekají nejen v Mladé Boleslavi, o prázdninách, které už konec konců začaly. Takže můžete třeba vyrazit na koupák do Mladé Boleslavy, ale otevřeno už bylo i koupaliště nebo bazén v severním městě u Nového parku.
1: Rádio MB, energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

0: bylo 10 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Michalovická Putna opět ožívá. 4. července od 19 hodin tu vystoupí Poutníci. 11. července Hoptrop a 25. července kapela Cop.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

Sonoro, Get Up and Dance, 3, no skoro 4 minuty po 10. hodině. No a co se bude dít na rádiu MB tento týden? Budeme tu mít velice vážné téma, a to v pátek dorazí do studia autor projektu, nebo spíš majitel.

0: taky článek, který vlastně reaguje právě na tohle dění, na to, co se stalo. Máte tam nadpis: Mladou Boleslav pobouřilo video youtubera, policie prověřuje bývalého učitele 7. základní školy. Tak o tom se budeme bavit právě tento pátek po 10. hodině dopolední. Youtuber Martin bude tady ve studiu, tak se na tenhle rozhovor určitě připravte. Bude to asi hodně vážný, ale budeme si hrát skvělou muziku k tomu, to je jasný.
1: Rádio MB. Kde končí signál, my

0: Hladina šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790 Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz.
2: Špatný signál? My jsme všude. Rádio MB.

0: Taky Basic Element jsme si zahráli ve vysílání Rádia MB při pondělku 29. června. No a co nás čeká teď? Dáme si letní song přímo od Rádia MB. No a taky vás můžu pozvat na další Koupák Festy 22. srpna. Já vím, je to až za dlouho, ale proč si to nepřipomenout? Kristýna UDG, Berenika Kohoutová a taky Švihadlo. No a další Koupák Fest pak bude 12. září na koupališti v Mladé Boleslavi, samozřejmě kde jinde. A budou tam Xindle X, Support Lesbians, Voxel a taky East Clintwood. No prostě a jasně, léto v Bolce.
1: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

0: Sport.cz. Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Radio MB. Energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

Circle Touch in the Night, to byla další muzika na rádiu MB v 10 hodin a 39 minut. Tak, co nás čeká, co nás nemine? Za malou chvíli samozřejmě další muzika, teď si hrajeme doktora Albana, no a podíváme se za chvíli taky za jedním psem, který prostě a jasně hledal domov, tak buďte s námi.

0: Taky Dr. Alban nám udělala radost ve vysílání Rádia MB při pondělku 29. No a teď se pojďme podívat do Strakonic. Prosím vás, tam se pohybovala zmatená Fenka, pes, který chtěl nastupovat do autobusu. Představte si to, vypadá to tak, že prostě tahle Fenka hledala cestu domů. Zatím to nemá bohužel šťastný konec, protože a jelikož tahle Fenka je v útulku právě teď, měla sice čip, který ale nebyl registrován. No tak snad to dobře dopadne, uvidíme.
1: Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz

0: práci na PC. Životopis zasílejte na prondo@prondo.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
0: Rádio MB, zap

0: Rádio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.
0: Bylo 11 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
2: Sbor dobrovolných hasičů v Krásné Vsi letos slaví 140 let od svého založení. 4. července od 10 hodin proběhne na fotbalovém hřišti okresková soutěž v požárním sportu. Následně v 14:30 odpoledne začne dětský den a oslavy se zakončí večerní zábavou, která začne v 18 hodin.
0: Rádio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.
3: I've been married long time.

0: A tady je vaše Rádio MB, ladíte nás i po 11. hodině dopolední, je pondělí 29. června. No a co si budeme hrát? V téhle hodině dáme Aquu, nebo třeba taky zpěvačku Sandru, a bude i Mr. John. No prostě a jasně, devadesátky, které trošku přikořeníme nějakou tou novinkou a přidáme třeba taky českou písničku, abyste si mohli zaspívat. Tak a co nás čeká, dozvíte se třeba, kolik během víkendu navštívilo lidí Mladoboleslavské koupaliště, to budete čubrnět. No, zůstávejte s námi, já vám přeji, aby se vám hezky při pondělku poslouchalo.
1: Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí,

0: Tady je Rádio MB, pondělí 29. My pokračujeme dále. No a přátelé, městské koupaliště v Mladé Boleslavi zahájilo letní sezónu velmi úspěšně. Od otevření od 18. června do neděle 28. zavítalo do areálu celkem nějakých 18 718 diváků. Největší návštěvnost zaznamenalo koupaliště v sobotu, kdy branami prošlo na 4000 návštěvníků, přes 4000, dohromady to bylo za víkend přes 8000, nepletuli se, a to je teda pořádný číslo. Tady je Rádio MB, krásné pondělí vám přeji.
1: Rádio MB, vypni hlavu, zapni nás.

tak děravej mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukoradi.cz.
1: Pozor, v pátek 10. července bude pod hradem Valečov hlučněji než na rodinné oslavě. Na pódiu to rozbalí Valda Gang, Debil Heads a Luboš Odháněl a Vix. Vezmi partu, obuj pohodlný boty, nalaď hlasivky a doraž si užít pořádnou rockovou noc pod hradem Valečov. Lístky se prodávají na www.vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun, smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
4: Rádio MB.
5: Rádio MB.
4: Kde končí signál?
5: My

0: krabát nebo kraťasy? Tady je předpověď počasí.
1: Ano, předpověď počasí si dáváme právě teď. Dnes čekáme jasno až polojasno. Během dne může od západu oblačnosti přibývat a bude přibývat. Nejvyšší denní teploty okolo 35 stupňů Celsia. No, je to dost. Pojďme se podívat taky na zítřejší den. Ten bude oblačný, může být ale někde i polojasný až skoro jasný. Teploty 28 až 32 stupňů a středa, tak tady už se nám citelně ochladí, bude zataženo až oblačno a nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů.
2: Rádio MB, energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

0: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
1: V sobotu 4. července zahraje od 19 hodin bluegrassová kapela Poutníci. V neděli vaše děti pobaví od 15 hodin divadlo s pohádkou Sněhurka a 7 trpaslíků.
0: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
1: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
2: Firma Havelka Uhelné sklady, dobrý den.
3: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
2: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
3: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
2: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
3: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
4: Radio MB, zapni a neřeš.

0: Radio MB, koukněte taky na náš web www.radiomb.cz. Jak Mladá Boleslav zareagovala na tropické počasí, nebo třeba kde včera hořelo, i o tom se určitě dozvíte právě na www.radiomb.cz. Já se teď loučím a těším se na slyšenou opět odpoledne po 17. hodině.
1: Radio MB. Zap.

0: bylo 12 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Zítra v 9 hodin dojde k otevření výstavy Svatý Jan Nepomucký, která představuje podobu a proměnu úcty ke svatému Janu Nepomuckému. Začíná se v 9 hodin v Městském paláci Templ.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně.

0: realizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
3: Rádio MB. Energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

0: hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: Firma Prondo hledá do svého týmu posily na pozici prodavače nebo prodavačky náhradních dílů pro provozovnu Kosmonosy. Požadujeme znalost v oboru a práci na PC. Životopis zasílejte na prondo@prondo.cz.
2: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
3: Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
4: Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska.

0: bylo 13 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Promítání kinematografu Bratří Čadíků se uskuteční od 16. do 19. července na Husově náměstí v Benátkách. Projekce obvykle začínají posetnění. Promítat se budou filmy Moře na dvoře, Kouzlo derby, Boží úlet a Bláznivý marsupilami.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí.

0: Totota.
1: Hudba z našeho regionu.
2: Ráno se zbudím, vyšší tlak, teplota, rosnej pot. Z rádia na mě svoje hity malý Karel Gott. Není mi 17, mám 30 dávno za sebou. Léčím si ze života kocovinu šílenou. Na kolenou mě nikdo neuvidí a blbou náladu vínem těžkým nezabíjí.

děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: Sukoradi.cz.
1: Pozor, v pátek 10. července bude pod hradem Valečov hlučněji než na rodinné oslavě. Na pódiu to rozbalí Valda Gang, Debil Heads a Luboš Odháněl a Vix. Vezmi partu, obuj pohodlný boty, nalaď hlasivky a doraž si užít pořádnou rockovou noc pod hradem Valečov. Lístky se prodávají na www.vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz
0: Radio MB.

0: Rádio MB. Energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.
1: Hey yo, big wave. Yeah. Tell them I come.

0: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
1: V sobotu 4. července zahraje od 19 hodin bluegrassová kapela Poutníci. V neděli vaše děti pobaví od 15 hodin divadlo s pohádkou Sněhurka a 7 trpaslíků.
0: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
1: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
2: Firma Havelka Uhelné sklady, dobrý den.
3: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
2: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
3: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
2: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
3: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
4: Rádio MB. Kde končí signál? My

0: Věděli jste, že?
1: Mladoboleslavské koupaliště během horkého víkendu navštívilo přes 8 tisíc lidí. Otevřen už byl také bazén v severním sídlišti, který bude v provozu po celé letní prázdniny. Za první víkend si sem našlo cestu 225 lidí.
2: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

Židí zabulí a ví. Jak vše to hezké pomalu zraje, pak na dlaních taje, jak lunský sníh.

0: bylo 14 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Pátek 3. července začne v 10 hodin ve Sboru českých bratří výstava originálních pohádkových kostýmů, rekvizit a plakátů, nazvaná Barrandov a film. Potrvá do 30. září.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790 Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz.
2: Rádio MB.
3: Rádio MB.
2: U

Ace of Base nebo Sonic Dream Collective, tak to byl vstup do našeho pondělního odpoledního úletu. A přátelé, asi jsem si nemyslel, že bych to někdy vůbec řekl, ale jsem rád, že víkend je za náma. Protože já jsem ho vyloženě protrpěl, no tak jsem rád, že už to máme za sebou. Chtěl jsem si dokonce pro vás vyhledat nějaké teplotní rekordy, co se týká těchto dnů, ale mám takovej pocit, že my jsme včera a vlastně o víkendu tuhletu historii právě přepsali. Můj teploměr v autě dokonce ukazoval v neděli, tedy včera, 47 stupňů. Ano, bylo to na sluníčku, bylo to na asfaltu, ale rozhodně takovouhle číslovku jsem na svém přístrojové desce už hodně dlouho neviděl a Bůh ví, jestli. Každopádně, ale tohle to máme za sebou, teď v následujících dnech se trochu ochladíme, nejspíš i zmokneme, ale já věřím, že to přivítáme. Ale dost řečí o horku, toho jsme si o víkendu užili víc než dost. A my se jdeme soustředit na to, co je před námi. Z muziky to budou Sebastian, Bengals, Sum 41 nebo 24/7. Takže já doufám, že jste se nerozpustili, že jste s námi ve zdraví a v plné síle. Já jsem Luky, s vámi jsem tu tradičně do 16. a jdeme to rozjet. 24/7, Is It Love je muzika pro vás. Radio MB. Rytm.

0: najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

0: Sebastian, asi jsem blázen. No tak já doufám, že vy jste se nám z toho tepla o víkendu nezbláznili. Mě osobně k tomu úplně moc nezbývalo, ale každopádně já věřím, že každý jste se s tím poradil po svém. Já jsem se byl o víkendu podívat na městském koupališti tady u nás v Mladé Boleslavi. Byl jsem se trošku vykoupat a můžu vám tedy říct, že tam byla hlava na hlavě. Údajně přes 4000 z vás se tam dorazilo vykoupat a není se čemu divit. Tyhle teploty byly opravdu, až dá se říct, nebezpečný. Já být bohatej třeba jako Elon Musk, tak bych si koupil svoje vlastní koupaliště, anebo víte co, koupil bych si rovnou ledový království a myslím, že jeho by to ani nějak finančně moc nebolelo. Každopádně udělal jsem si takovej malej oslý můstek k tomu, že právě Elon Musk včera oslavil svoje narozeniny a věřte, že právě ledový království by si koupit opravdu mohl. Je to nejbohatší člověk světa, no a přátelé, přibližná doba, po kterou by musel průměrný Čech pracovat, aby si vydělal tolik, kolik se dnes odhaduje čisté jmění Elona Muska, je 40 milionů let. No, tak když budete pilní, když pořádně zamakáte, za 40 milionů let si budete moct koupit taky svoje ledový království. Tak zpátky do práce. Gigi D'Agostino, Marnik a Luca Noise, One Dance si dáme právě s touhletou trojicí na Rádiu MB.
1: Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska.

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.

0: práci na PC. Životopis zasílejte na prondo@prondo.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

0: Marek Ztracený byl s námi právě teď v odpoledním úletu na rádiu MB, jeho songem Možná. No a přátelé, o víkendu se spousta akcí rušila právě kvůli extrémním vedrům. No a já doufám, že tahle ta situace nenastane 7. srpna, kdy právě Marek Ztracený bude mít velký koncert na Letné. Protože, jak určitě víte, Ježíšek mi nadělil lístky na tenhle ten koncert a já už se nemůžu dočkat. Marka máme zkrátka rádi. Přátelé, ale ještě na chvilku zpět k víkendu, k tomu teplému víkendu, který, myslím, vstoupí do historie. Padaly absolutní rekordy. Teploty, které panovaly o víkendu, jsou podle meteorologů naprosto bezprecedentní. V ulicích jsme mohli potkávat hasiče, kropící vozy, ale taky záchranáři měli spousty práce. No a právě co se týká veder, který tedy nemučili jenom nás tady v České republice, ale de facto v celé Evropě, tak se stalo virálním video jednoho francouzského muže, který si osmažil snídani na parapetu svého okna. No a připravil si tak anglickou snídani uprostřed vyhřátého města jenom s použitím slunečních paprsků a svého parapetu. A s humorem ještě na závěr přidává komentář, že zítra si uvaří jehněčí se šampiony. No tak já myslím, že by to úplně v klidu šlo, protože pokud jste se o víkendu dotkli něčeho kovovýho, tak si právě teď pravděpodobně léčíte spáleniny. Ale nebojte, jsem v tom s vámi. Takže doufejme, že máme na nějakou dobu vybráno, co se těch tropických teplot týká. A teď už jdeme za další muzikou. Osvěžíme se s pomocí Aqui. My Oh My letí pro vás na vlnách Rádia MB. Jste s odpoledním úletem.
1: Rádio MB.
2: Rádio MB.

0: bylo 15 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Historický festival se uskuteční 4. července v autokempu Kosmonosy. Můžete si užít den plný historie, zábavy, dobrého jídla a nezapomenutelných zážitků pro malé i velké. Těšte se například na historické souboje a ukázky zbraní, dobové tábory a stánky řemeslníků, historické dílničky a tvoření, dobové

0: aktivity a další vystoupení a doprovodný program. Začíná se v 10 hodin. Další info najdete na www.autokemp-kosmonosy.cz.
1: Rádio MB. Jediné mladoboleslavské rádio.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi

0: Pondělí 29. června, jeden z posledních dnů tohoto měsíce trávíte s Rádiem MB. Na start nové hodiny jsme si dali Wakefield, právě teď taky B1 a indiánský léto. No a přátelé, kamarádi, právě dnešek, tedy 29. červen, tu máme Mezinárodní den tropů. Jaká to náhodička. Já myslím, že jsme si tenhle ten den oslavili už dopředu o uplynulém víkendu. A úplně klidně si můžeme dát zase na chvilku pohov. Tohle rozhodně neplatí pro náš odpolední úlet, pro náš playlist, protože tady jedeme naplno dál. Rudimental, Chemical Brothers, dáme si do Rembrandts. No a za chvíli už taky naší autorskou píseň, tedy píseň Rádia MB. No a jak jinak než náš z Brusu nový song Letní. Takže buďte s námi, užívejte pondělní odpoledne, užívejte muziku a buďme v pohodě. Jdeme na to! Rudimental, Nights Like This.
1: Rádio MB.
2: Rádio MB.
1: Kde končí signál?
2: Miz.

0: Rádio MB.
1: Víc hitů než semaforů v Bolse.
2: Hey girls, the boys, superstar DJs.

děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Pozor, v pátek 10. července bude pod hradem Valečov hlučněji než na rodinné oslavě. Na pódiu to rozbalí Valda Gang, Debilheads a Luboš Odháněl a Vix. Vezmi partu, obuj pohodlný boty, nalaď hlasivky a doraž si užít pořádnou rockovou noc pod hradem Valečov. Lístky se prodávají na www.vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
4: Radio MB.
5: Posloucháš správně.

Duran Brands, I'll Be There For You, úvodní melodie našeho nejoblíbenějšího seriálu, tedy samozřejmě, přátelé, tahle ta písnička ve mně vždycky vyvolá takový jako pohodový, příjemný pocity. Právě asi díky tomuto seriálu. Do dneška se na něj rád podívám. Přátelé, ještě dneska si užíváme celkem horké počasí, sice meteorologové slibují bouřky a deště, na což se tady upřímně úplně těším, ale zatím to moc nevypadá. Každopádně, ale když máme takový teplíčko, tak můžeme to využít třeba ke sportování. No je třeba ideální čas vytáhnout konečně kolo. To moje elektro, který jsem si na začátku roku koupil, už asi navždycky zůstane v kolárně. Ujel jsem na něm dohromady už celých závratných asi 230 metrů, no ale určitě můj den jednou přijde. Pokud na tom ale nejste tak jako já, máte rádi cyklistiku, tak pro vás mám právě teď tip na jedno zajímavý kolo, nebo možná by se dalo říct spíš modní doplněk. Takže pokud chcete vypadat při jízdě na kole opravdu cool, tak dobře poslouchejte. Louis Vuitton totiž ve spolupráci s italskou performance značkou Pinarello vytvořil limitovanou edici kola za $50,000, což je v přepočtu zhruba něco málo přes 1 milion korun. Koukám tady na to kolo, vypadá teda fakt zajímavě. No a kdybyste si k němu koupili pořádnej dres a taky třeba nějaký baťůžek od Louis Vuitton, tak myslím, že byste pozornost určitě na ulici budili, anebo byste byli za totálního trotla. Na tomhle kole nechybí monogram, prémiový kožený detaily, ani ručně dokončovaný komponenty. No a právě tím kombinuje profesionální závodní technologii s typickým řemeslným zpracováním Louis Vuitton. Tak co, vyrazíme na kole? Radio MB.

0: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
1: V sobotu 4. července zahraje od 19 hodin bluegrassová kapela Poutníci. V neděli vaše děti pobaví od 15 hodin divadlo s pohádkou Sněhurka a 7 trpaslíků.
0: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
1: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
2: Firma Havelka Uhel na Skalí, dobrý den.
3: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
2: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
3: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
2: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
3: To ona je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
4: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

0: člověk by očekával klidně nějakou tu večerní bouřku, ale já tady koukám na meteoradar, no a samozřejmě, že tady u nás nad Mladou Boleslaví zatím nic nevidím. Docela zábavu, co se týká bouřek, tak mají asi dole v Českých Budějovicích, do Mažlicích a taky třeba v Českém Krumlově, ale tady u nás zatím nic nevidím. No, já už se každopádně nějakýho toho letního deštíku nemůžu dočkat, protože tyhle ty vedra, tak ty mi dali teda rozhodně zabrat. No, kamarádi, já jdu vyhlížet bouřku, no a vy už můžete vyhlížet Romana, protože před námi je 16. hodina a do studia za vámi dorazí právě kolega Roman a s vámi tu bude ještě hodně příští. Budete si dál hrát, budete si dál povídat, no a já se ozvu zase zítra po 14. Mějte se krásně a těším se na slyšenou.
1: Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

0: 15 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Michalovická Putna opět ožívá. 4. července od 19 hodin tu vystoupí Poutníci. 11. července Hoptrop a 25. července Kapela Cop.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

Hezké pondělní odpoledne. Ne takové jako třeba včera nebo v sobotu, ale vedro dnes také je. Prostě léto v plném proudu, takže musíme i s bouřkami počítat, jen když to nebude brát střechy. Přátelé, v noci na dnešek jsem zažil jedno své poprvé. Mám na mysli koupání v bazénu o půlnoci. Neskutečné, ještě o půlnoci teploměr ukazoval nějakých 26 nebo 27 stupňů. Spát se nedalo, přišlo mi, že je dokonce i úplněk. Tak jsem s mojí malou Elinkou, které je 7 let, vlezl o půlnoci do bazénu. Voda měla ještě nějakých 31 stupňů Celsia a bylo to naprosto úžasný. Pokud se nepletu, byla to jedna z nejteplejších nocí v historii a já myslím, že právě na koupání o půlnoci, kdy je venku 26 a voda má 31 stupňů, budeme v zimě hodně vzpomínat. A právě vzpomínky, to je i Rádio MB, hrajeme vaše oblíbené devadesátky, teď vám posílám další a přeju vám báječné odpoledne. Rádio MB.

0: signalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
3: Hezké odpoledne, no o víkendu bylo pořádné vedro, ano, také mladoboleslavské koupaliště praskalo ve švech. Mimochodem už je otevřená také pláž v severním sídlišti, i tam můžete skočit, pokud bude pěkně, teplo a nebudou řádit bouřky. Na to ochlazení se všichni čekáme, do Čechy přinese zvlněná studená fronta. Pro ty, kteří se ale těší na osvěžující vzduch, meteorologové nemají dobrou zprávu, přestože v porovnání s víkendem bude propad teplot výrazný, stále bude panovat velmi teplé počasí. Takže pokud jste plánovali zazimovat bazény, ne, ještě ani zdaleka ne, teď léto teprve začalo. A kdo ví, co všechno nám ještě přinese. Budeme doufat, že tohle nebyla jen malá ochutnávka. Bylo vtipný číst od některých odlétajících do Egypta, že se letí ochladit. Tak jsme se dostali aspoň na nějaké ty normální hodnoty, řekněme. Já osobně se těším hlavně na to, až třeba ve středu nebo ve čtvrtek bude v noci chladno. Otevřu si okno a budu mrznout. No, mrznout bude 15 stupňů, ale bude to strašně příjemný. Stejně jako další muzika. Pěkné odpoledne.
4: Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska. Make me feel.

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.

0: aplikaci na PC. Životopis zasílejte na prondo@prondo.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Tyca Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

0: Je pondělní hodina s Romanem, svátek dnes slaví Petr a Pavel, pánové, přejeme všechno nejlepší, doufám, že vás to neodfouklo. Silné bouřky hrozí nejen dnes, ale i v dalších dnech. Tak si u toho budeme vychutnávat i skvělou muziku na rádiu MB a dnes večer se můžeme podívat na fotbálek. Brazílie vyzve od 19 hodin Japonsko a v 10:30 začne zápas Německo-Paraguay. Vy si taky, přátelé, naplánujte nějaký hezký večer, objednejte si dobrou pizzu, třeba od Pizza Christé, pizza Sukorady nebo Spartiákovi hasičárny, nechám to na vás. Proč o tom mluvím? No protože mě teď nechali na pár dnů doma samotného, takže právě na ten fotbálek se hodlám podívat, objednám si k tomu pizzu a budu dobrý. A budu se na vás těšit zase zítra odpoledne mezi 16. a 17. Mikrofon teď je předávám Davidovi, který už se na vás těší, bude s vámi mezi 17. a 18. Mějte hezký podvečer, zítra naslyšenou.
1: Špatný signál? My jsme všude. Rádio MB.

0: 17 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Zítra v 9 hodin dojde k otevření výstavy Svatý Jan Nepomucký, která představuje podobu a proměnu úcty ke svatému Janu Nepomuckému. Začíná se v 9 hodin v Městském paláci Tempel.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Tak už to máme zase pondělí, konkrétně první prázdninové. Dnes mají svátek Petr a Pavel, takže všem oslavencům přejeme všechno nejlepší. No a dnešní datum připomíná taky Mezinárodní den tropů, který vyhlásila Organizace spojených národů. Cílem je upozornit na přírodu i život v tropických oblastech. No a když se podíváme na předpověď počasí, tak to vypadá, že tropy si alespoň o tom uplynulém víkendu udělali pobočku i u nás. Ať už jste za volantem v kanceláři nebo doma, vítejte při poslechu Rádia MB. I dneska pro vás máme skvělou muziku i pár témat, o kterých se právě teď mluví, tak zůstávejte s námi, půjdeme virtuálně třeba na grilovačku.
1: Rádio MB.

0: www.oknasukorady.cz.
1: Pozor, v pátek 10. července bude pod hradem Valečov hlučněji než na rodinné oslavě. Na pódiu to rozbalí Valda Gang, Debil Heads a Luboš Odháněl a Vix. Vezmi partu, obuj pohodlný boty, nalaď hlasivky a doraž si užít pořádnou rockovou noc pod hradem Valečov. Lístky se prodávají na www.vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
4: Špatný signál? My jsme všude. Rádio MB.

0: Vám děláme společnost, my jsme Radio MB. No a jestli se letos chystáte koupit na léto něco módního, odborníci mají jasno. Hitem nejsou nové tenisky ani kabelky, ale klobouky. Po letech se vracejí do módy a jsou vidět úplně všude. Já jen doufám, že se spolu s módou nevrátí i to, že si je lidé nechávají na hlavě v kinech. To je trend, který bych klidně nechal minulému století. Tady máte další hudbu.
1: Radio MB. Zapni a neřeš.

0: You are now an official member of the new power generation. Welcome to the dawn.
1: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
2: V sobotu 4. července zahraje od 19 hodin bluegrassová kapela Poutníci. V neděli vaše děti pobaví od 15 hodin divadlo s pohádkou Sněhurka a 7 trpaslíků.
1: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
2: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
3: Firma Havelka Uhelné sklady, dobrý den.
4: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat?
3: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
4: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
3: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
4: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
5: Rádio MB. Rádio MB. Určitě.

0: Stále si pouštíte Rádio MB a teď tu mám jednu zprávu, která udělá radost všem milovníkům grilu. Odborníci připomínají, že grilování není jen o jídle, ale hlavně o tom, že se lidé potkávají, je to tak? A právě společně strávený čas přispívá psychice i pohodě. Takže až vám někdo příště řekne, ježiš, ty už zase griluješ, můžete klidně vážně odpovědět, to není flákání, to je péče o duševní zdraví. No a my třeba s Honzou na golfu o tom určitě víme své. Musíme zase něco zagrilovat. Jsme Rádio MB, teď se loučím a těším se na slyšenou opět zítra po 9. hodině dopolední.
1: Rádio MB, energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

Možná, že skončím na odlehlém místě s knihama, se psem a jinak sám. Až pak mi dojde, můj život byl plnej, ambice zmizej a pocitím ráj. Možná to přijde, já budu vděčnej za příběh, co jsem mohl psát. Možná mi dojde, že chvíli

jsi daleko, já pořád jsem s tebou. Trochu to trvalo a teď to vím. I když jsem daleko, ty pořád jsi se mnou. Přejem si dobro, tak to chci. Možná, že všechny ty scénáře znamenají jedině, že mezi náma pouto je. Možná, že potrvá, než sami se poznáme, nakonec zjistím, o co v nich jde. Pak cesty

0: bylo 18 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Sbor dobrovolných hasičů v Krásné Vsi letos slaví 140 let od svého založení. 4. července od 10 hodin proběhne na fotbalovém hřišti okrsková soutěž v požárním sportu. Následně v 14:30 odpoledne začne dětský den a oslavy se zakončí večerní zábavou, která začne v 18 hodin.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: CZ. Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Rádio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

0: Věděli jste, že?
1: Mladoboleslavské koupaliště během horkého víkendu navštívilo přes 8 tisíc lidí. Otevřen už byl také bazén v severním sídlišti, který bude v provozu po celé letní prázdniny. Za první víkend si sem našlo cestu 225 lidí.
2: Radio MB.

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.

0: si na PC. Životopis zasílejte na prondo@prondo.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: Radio MB.

0: sukorady.cz.
1: Pozor, v pátek 10. července bude pod hradem Valečov hlučněji než na rodinné oslavě. Na pódiu to rozbalí Valda Gang, Debil Heads a Luboš Odháněl a Vix. Vezmi partu, obuj pohodlný boty, nalaď hlasivky a doraž si užít pořádnou rockovou noc pod hradem Valečov. Lístky se prodávají na www.vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
4: Rádio MB, zapni a neřeš.

0: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
1: V sobotu 4. července zahraje od 19 hodin bluegrassová kapela Poutníci. V neděli vaše děti pobaví od 15 hodin divadlo s pohádkou Sněhurka a 7 trpaslíků.
0: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
1: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
2: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
3: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat?
2: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
3: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
2: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
3: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
4: Rádio MB. Jediné mladoboleslavské rádio.

0: bylo 20 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Promítání kinematografu Bratří Čadíků se uskuteční od 16. do 19. července na Husově náměstí v Benátkách. Projekce obvykle začínají po setmění. Promítat se budou filmy Moře na dvoře, Kouzlo derby, Boží úlet a Bláznivý marsupilami.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
3: Rádio MB. Zapni a neřeš.

hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz

0: práci na PC. Životopis zasílejte na prondo@prondo.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: Špatný signál?
4: My jsme všude. Rádio MB.

0: domů! Já jdu domů! Já tam jdu! Já tam půjdu!
1: Nechoď tam! Nechoď tam! Nechoď tam! Nechoď tam!

0: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
1: V sobotu 4. července zahraje od 19 hodin bluegrassová kapela Poutníci. V neděli vaše děti pobaví od 15 hodin divadlo s pohádkou Sněhurka a 7 trpaslíků.
0: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
1: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
2: Firma Havelka Uhel na Skalí, dobrý den.
3: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
2: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
3: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
2: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
3: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
4: Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

Rádio MB. Energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

0: špatný signál? My jsme všude. Radio MB.
1: Nemyslíte si, že já jsem se nějak lišil od svých kamarádů, když jsem byl tak mladý jako vy? Trvalo mi to 3 roky, než jsem vůbec vyhrál první závod. Ale dobře jsem si všímal těch atletů, kteří u nás běhali přede mnou. Učil jsem se od nich a vidíte, dosáhl jsem nakonec lepších výsledků než oni sami. A že po mně zase přijde někdo lepší, to je jasné. Víte, je to zajímavé. Připadá mi to jako taková štafeta. Jsem ji převzal od těch, kteří běhali přede mnou, a zase ji předám tomu, který přijde po mně. Možná, že to bude právě někdo z vás.

I am music. I am rhythm. I'm a DJ. I am Alice DJ.